Rádio Haná. Noční směna Rádia Haná. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané. Rádio Haná. Přejeme.

0: počasí.
1: Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 30.

35 stupňů. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Louise Veronica Ciccone Ricci a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlat od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.

0: Vydáme se na jihozápad Prostějovska. Pro tentokrát vám odáme jenom směr a další je pak na vás. Okolí Křenůvek, Prostějoviček, případně Kromsina a Žárovic, če z druhé strany Myslejovic a Kobylníček, totiž sousedí s vojenským prostorem. Možná je proto toť na značený trase nenarazíte. A i tak je po okolí kde se podívat. E kdež nejlíp s mapou v batoha. Vešlápníte třeba z Křenůvek proti toka Brodečka krajem lesa do Prostějoviček, kde kolem dvou krásných hrebníků pak za dědinou navazuje další lesní cesta k nádržím Osena a Osenka a dál přes Kromsín po klidné silnice pod Spáleným a Křenovským kopcem zpátky do Křenůvek. V celko porovince je to tak 10 kilásků a poznáte kraj, kde vás turističtí průvodci nepošlo.
1: Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven. Na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Víte, že Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Raci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Vodnáři, se všemi si skvěle rozumíte. A co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Tohle je Rádio Hana.

počasí. Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Míříme na Hraňsko za trochu romantiky. Když je řeč o starých časech a dobové aristokracii, to už se troše snění neobráníte. A ještě těma chcete jít trochu naproti. Vepravte se s náma do Nejtko, odkáď vede cesta na Hraběnčanovi hlídko. Tane se jméno po hraběnce Antonii Altanové, rozené princezně z Hatzfeldo, majitelce statko v Lipníko nad Bečvou. K ty mojí patřele aj lese okolo Lipníka a Hranic. A právě tam, do místa kolem dnešní Hraběnčana vyhlídke, hraběnka ráda špacírovala. Perspektiva z malého altánka sice nenabízí skvostní panorámata až k obzoro, ale pro zasněné výhled na Moravskou bráno a Hostinský vrche je to k nezaplacení. Dojít se sem dá z Nejtka po Žlaté a je to parádní aj na rodinné výlet.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven. Na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Simonko.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web Report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
1: Sport.
3: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici Nosková, Muchová, Bousková, Syňaková.
4: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále. A to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby... Musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát. Já můžu dělat 3 změny.
3: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia ve stínu. K tomu taky dešťové přehánky, místy i bouřky, které mohou být ojedinělé.

0: 35 stupňů.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Ráno na Hané.

0: Phil Collins, Just Another Day in Paradise. Tady u nás na Hané, tak jak jste zvyklí, 7 hodin a 15 minut. Jestli chcete vědět, jestli vás čeká dneska láska na první pohled, nebo jen další ponožka ztracená v pračce. A jestli váš třeba šéfík vás na sobotní směně promění v beránka, no tak jsou tady naše ranní horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Hradci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Vodná se všemi si skvěle rozumíte, a co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: to je úplně přesné, prázdninové. Léto, sluníčko, pohoda, nejlepší popový rytmus. Americká kapela One Republic nám v roce 2022 v létě nadělila tenhle trhák pro filmový Top Gun Maverick. Frontman Ryan ho tehdy složil neuvěřitelně rychle, protože ho inspirovala slavná plážová scéna z filmu a hned věděl, že písnička musí mít prostě uvolněnou, bezstarostnou atmosféru. Pokud jste ještě film neviděli nebo si ho chcete připomenout.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12. 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: 7.29, tak ještě připomenu, že film Maverick si můžete klidně pustit dneska doma nebo si ho někde vygooglovat, možná nějaké letní kino ho promítá. Podíváme se na to přesně, protože máme nejlepší tipy, kam vyrazit, a dneska hlavní atrakce Hanácká Neckyada. Horka nad Moravou, čeká vás ulítlá zábava na vodě i na břehu, potkáte tam naše moderátory, večer zahrají Love Beats. Jestli se chcete schladit, tak klasika olomoucké koupaliště venkovní, akvapark, Poděbrady, Náklop, Plumlov. No a když jsme na Plumlově, tak přímo tady ožívá historie při akčním šermířském víkendu a večer to na pláži u Vrbiček bez tak rozjede nějaká tvrdá rocková muzika. Užijte si sobotu, poslouchejte Rádio Hana i na našem Facebooku a sociálních sítích už píšete, co se dá dělat, kam vyrazit, připojte, mrkněte se, ten seznam vždycky bývá opravdu dlouhý a je to pro vás inspirace, kam vyrazit, a nejlepší tipy vybíráme do našeho vysílání. Mimochodem, počasí dneska polojasné, místy bouřkové, teploty do 30 stupňů, takže léto.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
2: www.radiohana.cz.
0: Za chvilku PH nebo Pecho Boys nahané.
3: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
0: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
0: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
0: Vaše letní rádio.
3: Rádio Hana.

0: Posloucháte Radio Hana, posloucháte Celine Dion, 7 hodin 42 minuty. Počasí bude dneska opět letní, může přijít i nějaká bouřka. Možná jedete někam s dětma na výlet, oblíbená otázka, kdy už tam budem. I na to téma, za moment.
1: Radio Hana, baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.
2: Radio Hana a letní servis.
3: Tak už tam budem.
4: Ne.
5: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
3: Už tam budem?
5: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
3: Už tam budem?
5: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
3: Už tam budem?
5: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
3: Už tam budem?
5: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi. Ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
3: Tak už tam budem.
5: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
3: Už tam budem, jo. Vážně?
4: Ne!
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
8: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
9: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
2: Rádio Hana.

0: Taylor Swift tady u nás nahané, přejeme krásné, dobré sobotní ráno. Mimochodem už je srpen, nezapomeňte, dneska prvního. I prázdniny se nám lámou do druhé poloviny. No a my pro vás nahané máme zase.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: vysílání vám vynese další balík skvělé italské kávy a finále zájezd do Bergama na konci prázdnin. Teď máme zprávy, počasí i aktuální dopravní informace dřív než ostatní 7.55.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že nás ladíte.
5: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora. V jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě. Sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už potřetí a mají se objevit další květy. Posun v případu brutální vraždy v Zábřehu. Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který měl loni v říjnu v Zábřehu zavraždit 57-letého muže. Dle kriminalistů si oběť vybral náhodně k vybití agrese. Případem se od 24. srpna bude zabývat Olomoucký krajský soud. Vzhledem k věku obžalovaného, kterému v době činu bylo 15 let, bude hlavní líčení neveřejné. Připomeneme, že tělo oběti s podupanou hlavou našel loni v Zábřehu náhodný svědek. Kyberútok na městský úřad v Šumperku. Od nás víte, že úřad čelil útoku na datovou síť od pondělí a omezil kvůli tomu provoz do odvolání. Věc řeší i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci zjišťují, zda nedošlo k úniku dat ze sítě a odstraňují následky útoku.
2: Sport.
4: Jediný současný český zástupce v NBA Krejčí nezahálí ani během letní pauzy. V pražském Radotíně uspořádal kemp pro mladé naděje a sám pilně ladí formu na nový ročník nejlepší basketbalové ligy světa. V tréninku se zaměřuje hlavně na střelbu a před startem sezóny neskrývá velká očekávání. Co přesně od nadcházejících měsíců v dresu Portlandu vyhlíží, říká Vít Krejčí sám.
6: Uvidíme, ten tým je hodně zajímavě postavený, takže si myslím, že to může dopadnout jakkoliv, ale já se těším na to, co přivede. Máme novýho majitele týmu, je tam nový trenér, spoustu nových hráčů, takže já jsem zvědavý, ale myslím si, že když všichni ze sebe dáme to maximum, tak že se můžeme dostat hodně, hodně daleko.
4: Dodává Vít Krejčí, který do nové sezóny NBA vyběhne s Portlandem už za necelé 3 měsíce. Snad mu vyladěná mužka přinese spoustu přesných zásahů. Zprávy připravil Tom, teď už počasí a doprava s Markem.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. O víkendu nás čeká opět pořádná výheň, teploty vyletí na 30 stupňů, pokud můžete, skočte někam do vody. Je tady nejvyšší červená výstraha před extrémním horkem, pitný režim, má klimatizace, v autě tu nešpunujte víc jak 5 stupňů oproti venku. Sluníčko dneska bude svítit až do 8 večera kousek, v neděli teploty mírně klesnou na 28 až 30, odpoledne od západu můžou dorazit další bouřky s větrem. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty kolem 30 a taky bouřky. Doprava. Víme, jak se jezdí, tady vysíláme další rychlé dopravní zprávy. D1, dopravní nehoda, když jedete z Ostravy na Přerov. Je to mezi exity Hranice a Lipník nad Bečvou Loučka. Havarované auto narazilo do sloupu v obci Přílepy. D1 Říkovice Vyškov před exitem Říkovice. Nehoda osobního auta. To je ve Svodidlech. A v Kroměříži na Obvodové a Kotojecké, pozor, je tady dneska velká sportovní akce, fotbalový turnaj. Víc aut, víc lidí. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Narozeninové svíčky na dortu sfoukává britský režisér Sam Mendes, drsný filmový Aquaman Jason Momoa nebo novinář Miloš Čermák. Největší přání posíláme i k nám na Hanou. Své narozeniny slaví skvělý operní pěvec a stálice Moravského divadla Jirka Přibyl. Všem přejeme krásný 1. srpen.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: polojasno, teploty kolem 30 stupňů Celsia. Vlastně takový bude celý víkend. Sem tam lokálně přijdou bouřky a můžou přijít i kroupy. Ale čekají nás opět tropy.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Hodně našich lidí z rádia dneska pracuje, protože je tu hanácká neckyáda. Klasická akce kousek s Olomoucem, horka nad Moravou, připravený nadupaný program na vodě i na souši. I naši kolegové moderátoři. Večer zahraje kapela Love Beat. Malé astronauty dneska můžete vzít do olomoucké pevnosti poznání na astronautický výcvik. Pokud milujete živou muziku, zaměřte pozornost na hanácké Woodstock ve Velké Bystřici. Bude to i pivní salon. A nebo tady mám pro vás country festival Profest na nádvoří zámku v Prostějově. Užívejte den a nezapomeňte, že na Hané vládne Itálie.
1: Informujeme a bavíme. To na Hané umíme. www.radiohana.cz.
0: Připomínám, že čekáme na tenhle italský výherní song. Kapela The Colors, italská popová ikona posledních let. 8 hodin 28 minut, když ho uslyšíte celý, tak vám přinese balík pravé italské kávy. A taky možné finále na třídenní zájezd do italského Bergama. Budeme losovat na konci prázdnin, tak držte naše vlny.
2: Slyšíte? To je dokonalost.
3: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák!

0: 1989, Lisa Stansfield, All Around the World. Mimochodem, tuhle písničku naspívala na dva pokusy. Říkáme tomu první rozespívání a potom prostě už na druhou dobrou a bylo to venku. Všechno ostatní se dohrálo až postupně. Lisa Stansfield, All Around the World. Skvělé tipy pro vás máme na dovolenou i v téhle hodince. Připojíme Eda Sheerana nebo Michaela Jacksona. A prostě sobotní paráda, nahané.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
3: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
2: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
3: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
2: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
3: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
2: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Do krytého bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci teď nemůžeme. Je zavřený kvůli technologické odstávce.

0: informuje o tom web report.cz. Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Je to uplynulé pondělí, kdy při nehodách zahynulo 6 lidí. Mezi oběťmi byla řidička, cyklista, koloběžkář nebo chodkyně. Dosud držel nejhorší bilanci 26. červen s 5 oběťmi. Poslední obětí pondělka se stala starší žena v Přerově, kterou při couvání blízko nemocnice srazila dodávka. Seniorka zemřela po převozu do nemocnice. Doplníme, že při červencových dopravních nehodách zahynulo v České republice už 33 lidí. Sport. Český fotbal přepisuje historii. Národní tým vůbec poprvé v dějinách přebírá zahraniční kouč. Je jím 52-letý Španěl Santi Denia, který má za sebou skvělé úspěchy u mládežnických týmů Španělska. Výkonný výbor ho dnes potvrdil do funkce a podepsal s ním smlouvu na 2 roky. Předseda fotbalové asociace David Trunda vysvětluje, proč padla volba právě na jižanský Elán.
1: Chtěl bych poděkovat také Pavlovi Nedvěrovi za veškerou komunikaci, práci a intenzivní jednání, které jsme v posledních dnech vedli, a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výkonného výboru, kdy jsme před malou chvilkou jednoznačně s velkou podporou, enormní podporou schválili a podpořili tento návrh zahájení spolupráce s hlavním trenérem Santi Deniou a Pablo Hámem jako asistentem. Jednání jsme vedli další dobu, byly velmi intenzivní a mám radost, že dnes můžeme oznámit nové fungování v těchto dvou pozicích.
0: Říká předseda fotbalového svazu David Trunda. Před novým trenérem teď stojí jasná výzva probudit v českém týmu dravost a vybojovat postup na šampionát. Zprávy připravil Tom a Marek už má na starosti další vysílání.
2: Počasí. Sluníčko se dnes probudilo už v 5:28 a pojede na plné pecky. V sobotu i v neděli strop 30-32. Mimochodem historický rekord zatím z roku 1994 bylo 630. Rosničkáři varují před vysokou zátěží pro organismus. Rizika požárů jsou tady taky, takže žádnou divočinu. V neděli přijde lehké osvěžení, dočkáme se i lokálních bouřek, může spadnout i nějaká kroupa. Víme, jak bude, tropický víkend i bouřky.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí, tady startují další rychlé dopravní zprávy. Když jedete z Malé Štáhle směr Bruntál, u Václavova auto narazilo do svodidel, na místě už je policie, před Václavovem zpomalte. Auto narazilo do sloupu, jak jsou přílepy, je to vlastně po cestě, když jedete z Holešova směr Dolní Ves. Policejní hlídky jste aktuálně viděli v Letovicích, stojí ve Zlíně na Frištácké, na D1 Hulín Západ u tohohle exitu. A pozor ještě na pracovníky, co čistí dálnici. Je to 35. Práce na silnici z Mohelnice na Olomouc. Krátkodobé pohyblivé omezení. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Tohle je rádio.

0: hudební dotek od člověka, který se jmenuje Bruce Springsteen. Prázdniny roku 92, megahit Human Touch tady u nás na Rádiu Hana.
1: Italské léto na Hané.
0: Italské léto na Hané pokračuje i v srpnu. Já doufám, že jste rádi, máme pro vás další příval skvělé italské muziky. Výherní songy servírujeme několikrát během dne. Ráno vám dáváme pravou italskou kávu, přes oběd skvělé těstoviny, odpoledne originální italský sýr. No a když se dovoláte, tak jste taky ve hře do Bergama, do Horního města, do Dolního města. Kolébka slavné, zmrzlinové příchuti Stracciatella. Poprvé v roce 1961 namíchal Enrico Panatoni v restauraci La Marina přímo v Bergamu. A tam můžete být a výherní song od kapely The Colors je právě tady a právě teď. 585 22 55 88. Kdo bude nejrychlejší?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergamu.

0: nahané. Pravá italská káva už voní pro Davida ze Šternberka. Ahoj, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko. Davide, jsi kávový typ?
1: Dám si občas kávu, hlavně cappuccino mám rád.
0: Bezvá, tak pro tebe s originální italskou recepturou automaticky už teď. Ranní balíček pravé italské kávy už teď ti můžu slíbit. No a pokud bys rád do italského Bergama, tak samozřejmě v tom finále automaticky si potřeba se ještě registrovat na našem webu. V kompletní informace a článek si můžeš pročíst a tohle rozhodnutí už je na tobě.
1: Určitě, děkuji.
0: Děkuji moc, jak budeš trávit sobotu?
1: Chystáme se dnes na výlet do Olomouce.
0: Mm-hmm, dáš nějaký tip, kam to bude?
1: Chystáme se do Arcidiecezního muzea. Mm-hmm. Tam je Štenberská Madonna vystavená, tak na ně jdeme podívat.
0: Aha, skvěle. No a když to vyjde na konci prázdnin, tak historická perla Bergamo, severní Itálie, asi 50 kilometrů od Milána, horní město, starobylé historické centrum, moderní rušná část, dolní město. V Bergamu nebo v Miláně jsi byl někdy, nebo spíše to pro tebe úplná novinka?
1: Byl jsem na tom letišti, jednou jsem tam měl vstup, ale nebyl jsem.
0: No tak, tak budem držet palce. Děkujeme moc, že posloucháš a užíváš si italského léta na Hané. Hezkou určitě. Sobotu, hezký výlet do Olomouce, Heštenberka.
1: Nápodobně, hezký den, nashledanou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Italiana. Soutěžíme o kávu.

máte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama.

0: za chviličku nahrané další skvělé tipy, kam můžete dneska vyrazit. Poslouchejte nás, čeká nás další skvělý letní den, víkend i příští týden. Teploty dneska opět kolem 30 stupňů ve stínu a možná přijdou bouřky.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Posloucháte Hanou, máme pro vás zase nejlepší tipy, kam vyrazit. Za chviličku se podíváme živě do Horky nad Moravou, kde se chystá hanácká neckyjáda. Tak tím teď nebudu zdržovat, ale milovníci nablízkaných kapot si přijdou na své na srazu veteránů. Konice, tak vyražte. Pivaře potěší pivobraní v Nezamyslicích. Zdravíme, slavnosti piva jsou taky v Beňově. A pohodičku s moravským vínem a cymbálkou, tak to dneska chystají v Držovicích. No a můžete si samozřejmě večer pěkně zajít pod hvězdami do nějakého letního kina. Promítá se v Mostkovicích, v Lipníku nebo v Tovačově. Víme o nejlepších akcích a víte to taky vy? Píšete na naše sociální sítě. Za chvilku se k tomu dostaneme.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

Slovenské pivobraní. No Name, Valda Gang, Stracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Rádio Hana.

0: personál. Posloucháte Rádio Haná, klíčová vodní akce s datem 1. srpna 2026. Hanácká Neckyáda, kousek u Olomouce, Horka nad Moravou. Je tam snad půlka našeho rádia. I kolega Tomáš Gottwald, ahoj.
1: Veselým námořnickým ahoj, vás zdraví Tom Gottwald z Rádia Haná, ovšem tentokrát nikoliv přímo v budově Rádia Haná, ale v kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou, kde to pořádně ožije. Čeká vás 7. ročník Hanácké Neckyády. Celodenní nálož zábavy pro celou rodinu. Už za chvilku od 10 hodin vyrazí děti na plavbu pohádkovým lesem. V 15 hodin tu budeme mít rychlostní závody na traktorových duších i pedalboardech a v 16 hodin to tu odpálí přehlídka bláznivých vlastnoručně vyrobených plavidel a námořníci budou v maskách. Přijďte hlasovat pro nejoblíbenější plavidlo a užijte si taky duo Love Beats a moderátory Rádia Haná Toma Gottwalda a Marťu Kvítko Procházkovou. Podrobnosti najdete na webu hanackaneckyada.cz.
0: Říká kolega Tom Gottwald, Tome, ahoj, pozdravuji všechny kolegy z rádia Hanácká Neckyáda, kemp Pádlo Morava, Horka nad Moravou u Olomouce, dneska odpoledne i večer s živou muzikou. Díky a vám všem další skvělý letní playlist na Hané už za moment.
2: Rádio Haná, milujeme víkend.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt?
5: Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Kemp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Kemp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Kemp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkakemp.cz. Mrkni na to.
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: vracíme vaše vzpomínky na začátek a na prázdniny roku 1991, tedy na začátek 90. A pokračujeme, protože to máme rádi po desáté.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Shepard. Bláznivý letní Sebastian.
2: Asi jsem blázen, blázen, asi to tak má být.
0: Italské léto na Hané, mistr Andrea Bocelli. Sobotní výherní polední megahit na Hané. No, někdy dopoledne ještě zasní úplně celý. Je to náš výherní song pro nejbližší chvíle. 9.56 zprávy dřív než ostatní.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
4: Bude 10 hodin.
1: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší.
6: Hlas lidu.
5: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
4: Sport.
5: Naše tenistky tvoří na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové, doslova tým snů. Do první nominace se dostala wimbledonská šampionka Linda Nosková, hvězdná Karolína Muchová, Marie Bousková a světová deblová jednička Kateřina Siňaková. A kdyby to nestačilo, v záloze jistí záda Barbora Krejčíková. Jak silnou sestavu vidí kapitánka Barbora Strýcová?
7: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
5: Říká kapitánka české reprezentace Barbora Strýcová. Boje o prestižní trofej vypuknou 22. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky narazí v úvodním čtvrtfinále na Velkou Británii. To je ze zpráv všechno, připravil je Tom a štafetu už přebírá Marek. Přejeme vám parádní víkend.
4: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v sobotu.
4: Počasí.
0: O víkendu se ze střední Moravy stává finská sauna. Dnešek přinese teploty nad 30 stupňů Celsia. Může přijít extrémní tepelná zátěž. Meteorologové radí přes poledne nevylézat z chládku, větrat jen ráno a pít hodně čisté vody. V neděli nás čeká 25 až 30. Bouřky můžou přijít téměř kdykoliv a sem tam spadnou i kroupy. Sluníčko se dneska schová krátce před 8:45 večer. Víme, jak bude. Víkend ryze letní, teploty kolem 30, přijdou i bouřky.
4: Doprava.
0: Hodně aut, hodně lidí, policejní hlídky a další dopravní komplikace. Vysíláme rychlé dopravní zprávy, no a auta a lidi teď na Kotojecké a Obvodové v Kroměříži. Fotbalový turnaj a hemží se to tady hodně, tak doporučujeme zpomalit. Policejní hlídka v Buchlovicích, v Babicích, majáčky jste viděli na D1, na trase Přerov-Ostrava, na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Policisté měří v Rapotíně na Šumperské, stojí v Bystřici pod Hostýnem na Přerovské a pozor ještě na odstavené auto, stojí na D1, když jedete z Výškova na Říkovice u exitu Kroměříž Západ. Dobře dojeďte.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Rádio Hana
4: a Jukebox.

Liahaná. Přesně hrajeme to, co máte rádi. Naše sociální sítě praskají ve švech. Na Facebooku samý optimista. Marcelka tajně vzývá nebesa, aby nepršelo a vyšla jí celá její akce. Roman plánuje relax na nákles s pivíčkem ruce a přiznává se, že odpočítává hodiny do středy, kdy si přijde vyzvednout síry z italského léta s naší soutěžem. Síry budou, Romane, v pohodě. Pika sláká na dětskou akci, kde nebudou chybět mini donatky, a tak vám přejeme všem, ať vám třeba vaše dnešní akce vyjdou a sprška přijde až někdy večer. Hana, Jukebox, dobré sobotní dopoledne.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
1: Rádio Hana
8: a Jukebox.
9: Doufal jsem, že jsem

Láska prochází rádiem, žaludkem, náš facebookový profil voní až sem do studia. Píšete samé kulinářské dobroty? Maruška dneska háže do trouby plněné papriky s bramborem jako desert, chlazený meloun. Jirka zase do komentářů nenápadně propašoval pečené kuřátko se zelím a plánuje, jestli po obědě vytáhne rodinu na kolo, nebo vytvoří lidskou bojku v bazénu. Přátelé, nám se zbíhají sliny. K tomu vaření pojďme si dát další nejlepší hudební výběr. Tady je Hana Jukebox. Hey Tracy, I got something to tell you.

0: Rádio Haná
1: a Jukebox.
0: Rádio Haná.
1: Kam vyrazit?
2: Sluníčko svítí, byla by obrovská škoda zůstat doma. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit, máme pro vás parádní nálož víkendových tipů. Hlavní atrakce dneška, Hanácká neskiáda v Horce nad Moravou, kde nás čeká celodenní ulítlá zábava na vodě i večerní koncert Love Beats. Jestli se chcete hlavně schladit, skočte do olomouckého akvaparku, na Poděbrady, Náklu nebo na Plumlov. Přímo zámek Plumlov ožije historií při akčním šermířském víkendu a večer na pláži u Vrbiček další skvělé koncerty. Malé astronauty vemte do olomoucké pevnosti poznání na profi astronautický výcvik. Milovníci řízné muziky a piva ty zveme na Hanácké vůstok do Velké Bystřice nebo na country festival Profest na nádvoří zámku v Prostějově. Pohodu s moravským vínkem a cymbálkou si vychutnáte v Držovicích. Milovníci nablízkaných kapot si přijdou na své na srazu veteránů v Konici. Pivaře potěší pivobraní v Nezamyslicích i slavnosti piva v Beňově. Večery můžete pohodově zakončit pod hvězdami v letních kinech v Mostkovicích, v Lipníku nebo v Tovačově. Užijte si parádní víkend naplno.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

Každý víkend mezi 10. a 11. náš jukebox. No a to je dost, že nás taky posloucháte při práci i odpočinku. Zdenička má pohodu, čerpá dovolenou a užívá si dcerušku z neteří u rodičů. Maruška zažívá lehké drama. Klimatizace sice chladí, ale odešla žehlička, ach jo. Takže rychle zalít, uvařit, koupit nový spotřebič, vyžehlit a tryskem do lázní. Tady už jenom procedury a moře jídla. Maruško, přejeme všechno, ať to přežijete, posíláme další skvělé hity v našem jukeboxu.

Paradise, nebezpečné myšlenky Dangerous Minds, tuším s Michelle Pfeiffer v hlavní roli. Další možná kinofilmový tip na dnešní večer, samozřejmě v nějaké klimatizované obývací místnosti. Hit za hit.

0: mega italský hit na Hané. Jako výherní polední song čekáme na tohodle velmistra. Italské léto na Hané pokračuje 10.55. Právě dřív než ostatní.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
4: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
3: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
1: Sport.
3: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
5: Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.

0: Káva, cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 630 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava. Teď a tady rychlé dopravní zprávy. Fotbalový turnaj, sportovní akce, víc lidí a víc aut v Kroměříži na Obvodové a Kotojecké. Policejní hlídky hlásíte zde jedna. Když jedete z Ostravy na Přerov, stojí před exitem Lipník nad Bečvou Loučka. Stojí v Klášterci na D55 u Napajedel, Majáčky ve Svitavách, ulice Máchova, ve Vyškově na Brněnské, v Olomouci na Hamerské, ve Zlíně na třídě 3. května a ve Světlé hoře. Odstavené auto na D1 Ostrava Přerov, když jste u exitu hranice Lipník nad Bečvou Loučka. Odstavené auto u Ráječka a nějaká krabice ve Valmezu na Masarykově. Dobře dojeďte.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Haná
3: a Jukebox.

0: Ahoj a dobrý den, Jukebox, Rádia Hana, sociální sítě jedou naplno. Vaše přání na Facebooku plníme na počkání. Tomáš plánuje procházku spojenou s jedním oroseným a posílá obří pozdrav a písničku pro svoji lásku Helenku Kalejovou. Michal zase napsal, že ho čeká večer narozeninová oslava. Už teď přemýšlí, jaké tělo si ráno vyzvedne z postele. Preventivně i k rozjezdu pouštíme ten nejlepší hudební výběr, ať je zítřejší ráno po každé akci co nejjemnější.
1: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Přejeme.

0: Krištof, Richard Krajčo, Půlnoční hřích, posloucháte Radio Haná. Fotbalový brankář, vystudovaný právník, oblíbenec Cukera i Pavarotyho, vášnivý jezdec na koni, i hvězda chodníku slávy. Víte, kdo to je?
1: Italské léto na Hané.
0: Pokračuje italské léto na Hané. V srpnu doufám, že máte radost každý den v našem vysílání. Pro vás hodnotné dárečky. Ráno italská káva, přes oběd těstoviny, odpoledne italský sýr. Voláte 585 22 55 88 a jste ve hře o třídenní zájezd do italského Bergama. Conte Partiro, Andrea Bocelli, víc není třeba představit.
1: Italské megahity, káva, těstoviny,

0: Do toho se nesmí mluvit. Je tam Jarda?
1: Ano.
0: Jardo, zpíváš?
1: Zpíval jsem, ale právě jsem se bál, že to není v rádiu.
0: No a já si to teď přeju, aby to bylo.
1: Ne.
0: No. Já bych skoro řekl, že je to podmínka jako výhry tvé teď.
1: Conte Mamiro.
0: No to nevadí, známe jenom to Conte Partido, to je dobře.
1: No, no.
0: Prosím tě, musím se zeptat, spojuješ si tu písničku s něčím?
1: Tak určitě z Itálii a no, takhle jako známá Barcelona, taky on zpívala i proto.
0: Ano, ano. Tahle skladba byla poprvé představena v roce 95 na slavném festivalu v Sanremu. Celosvětový fenomén se stal až v roce 1996 díky anglicko-italské verzi. Sarah Brightman vlastně naspívali Time to say goodbye. A to už teď pouštím pod sebou, je to hodně podobné, ale samozřejmě je to duet. Ono by se mohlo zdát, že to je taková pohřební píseň, protože hodně lidí tenhle duet Time to say goodbye chápe jako smutné loučení, ale text originálu je v podstatě vlastně hodně romantický. Vypráví o odjezdu na nová, nepoznaná místa s milovanou osobou. No a já se vlastně tím pádem musím zeptat, koho by si vzal do Bergama, kdyby si vyhrál?
1: Tak určitě svoji přítelkyni.
0: No tak... Tak to nám dneska tak sedí všechno.
2: Italské léto na Hané.
0: A co děláš, Jardo?
1: Zrovna nic, akorát se chystám na přípravu obědu a nečekaně budu dělat těstoviny.
0: No tak ty uděláš těstoviny a my ti doplníme vlastně hnedka zásoby. Balík těstovin automaticky vyhráváš a pokud chceš s přítelkyní do Bergama, je potřeba jít na náš web, mrknout na pravidla, vyplnit jednoduchou přihlášku a seš veře. To souhlasí, s tím seš v pohodě.
1: Určitě se přihlásím, určitě.
0: Dobře, moc děkujeme, blahopřejeme. Mimochodem, chci ještě podotknout to, co jsem říkal na začátku, že Andrea Bocelli vlastně byl téměř vrcholový fotbalista, stál v brance a ve 12 letech dostal míč do hlavy a tomu způsobilo krvácení do mozku a vlastně postupně přišel o zrak, to nevím, jestli víš.
1: To nevím, asi zajímavý. No,
0: ano, jinak je vystudovaný právník, kamarád Cukera a Pavarottiho, velkých pěvců, vášnivý jezdec na koni, nikdy se nevzdal svých dobrodružných koníčků, věnuje se windsurfingu, občas jich zaližuje, no a taky je na chodníku slávy v Hollywoodu. Takže pořád aktivní borec, oči na oči, to je skvělá zpráva.
1: To frajer.
0: To je to tak, je to frajer. A ty taky, že jsi zavolal, moc blahu, přeju hezký víkend.
1: Super, díky moc, mějte se.
0: A dobrou chuť, díky.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana. Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
3: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák!

Radio Hana, někdo odpočívá, někdo maká, ale jukebox spolehlivě pobaví všechny. Do zpráv na Facebooku píše Renda, toho dnes čeká poslední noční šichta, potom dovolena. Peťa hlásí, že dneska musí vydržet celý den v práci, protože už ladí formu na zítřejší zápas Sigmy. Pánové, posíláme všem, i vám, co jste teď v práci, pořádnou dávku energie. Jukebox, Radio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Tak, děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nuda pláž.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

0: 4,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
2: Radio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
4: You got-

Ladí vás Hana, možná máte dneska pocit, že nemáte svůj den. Nejste v tom sami, Jirka napsal stručný a naprosto geniální plán na dnešek. Spát a nic jiného si nepřeje ani Roman, a toho skolila Viróza. Posíláme virtuální čaj s medem, všem přejeme nerušené sny ponoční a pokračuje nejlepší hudební výběr na podporu vaší imunity. Tady je Radio Hana.

0: Letní hity milujeme, jsme vaše letní rádio, Laidback, Sunshine Reggae, fantastická vzpomínka na prázdniny roku 1983 a pak v podstatě na další a další a další, až do teď.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Peha letí za tebou. Hodinu otevřeme s hříšným tancem. Pokračuje italské léto, další výherní

0: italskou kávu. Finále výletu do Bergama. Za 3 minuty bude 12, máme čerstvé zprávy.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že nás ladíte.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora v jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě, sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už potřetí a mají se objevit další květy. Posun v případu brutální vraždy v Zábřehu. Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který měl loni v říjnu v Zábřehu zavraždit 57-letého muže. Dle kriminalistů si oběť vybral náhodně k vybití agrese. Případem se od 24. srpna bude zabývat Olomoucký krajský soud. Vzhledem k věku obžalovaného, kterému v době činu bylo 15 let, bude hlavní líčení neveřejné. Připomeneme, že tělo oběti s podupanou hlavou našel loni v Zábřehu náhodný svědek. Kyberútok na městský úřad v Šumperku. Od nás víte, že úřad čelil útoku na datovou síť od pondělí a omezil kvůli tomu provoz do odvolání. Věc řeší i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci zjišťují, zda nedošlo k úniku dat ze sítě a odstraňují následky útoku.
2: Sport.
4: Jediný současný český zástupce v NBA Krejčí nezahálí ani během letní pauzy. V pražském Radotíně uspořádal kemp pro mladé naděje a sám pilně ladí formu na nový ročník nejlepší basketbalové ligy světa. V tréninku se zaměřuje hlavně na střelbu a před startem sezóny neskrývá velká očekávání. Co přesně od nadcházejících měsíců v dresu Portlandu vyhlíží, říká Vít Krejčí sám.
5: Uvidíme, ten tým je hodně zajímavě postavený, takže si myslím, že to může dopadnout jakkoliv, ale já se těším na to, co přivede. Máme novýho majitele týmu, je tam nový trenér, spoustu nových hráčů, takže já jsem zvědavý, ale myslím si, že když všichni ze sebe dáme to maximum, tak že se můžeme dostat hodně daleko.
4: Dodává Vít Krejčí, který do nové sezóny NBA vyběhne s Portlandem už za necelé 3 měsíce. Snad mu vyladěná mužka přinese spoustu přesných zásahů. Zprávy připravil Tom, teď už počasí a doprava s Markem.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. O víkendu nás čeká opět pořádná výheň, teploty vyletí na 30 stupňů, pokud můžete, skočte někam do vody. Je tady nejvyšší červená výstraha před extrémním horkem, pitný režim a klimatizace v autě, tu nešpunujte víc jak 5 stupňů oproti venku. Sluníčko dneska bude svítit až do 8 večera kousek, v neděli teploty mírně klesnou na 28 až 30, odpoledne od západu můžou dorazit další bouřky s větrem. Víme, jak bude víkend slunečný, teploty kolem 30 a taky bouřky. Sobotní poledne patří taky aktuálním dopravním zprávám. Začneme hlídkami, policeji hlásíte z D1. Když jdete z Říkovice na Vyškov, majáčky uvidíte u exitu Hulín Západ, další na D35 před exitem Přáslavice, když jdete z Lipníka na Olomouc. Stojí ve Svitavách v ulici U Tří mostů, ve Zlíně na Gahurově, v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské. Ještě vás upozorním na 35 na odstavené auto před Mohelnicí, je to hnedka u Orlenu, a taky v Rajci Jestřebí, je to úsek u ulice Svitavská. Dobře dojeďte, dobrou chuť k obědu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: prsí parádní občerstvení, vodní osvěžení, zábava a k tomu muzika. Plus Rádio Haná. Do horky zdravím taky kolegyni Martinu Kvítko, ahoj, a říkej, co se děje a proč máme přijít.
1: Opět nás čeká recese bez hranic a taky rodinná zábava. Aktuálně jsou na programu pohádkové jízdy a odpoledne to budou rychlostní souboje na traktorových duších, na paddleboardech a taky na lehátkách. A zlatým hřebem dne je od 16. hodiny přehlídka netradičních plavidel. Hanácká Neskiáda v Horce na Pádle, jako vždycky s Rádiem Haná.
0: Nejen se skvěle pobavit v Horce nad Moravou, ale taky třeba poznat tváře Rádia Haná. Hanácká Neskiáda, odpoledne se ještě spojíme s kolegou Tomášem. Marti, díky.
1: Hola, hola, Hanácká Neskiáda volá.
0: Hezké sobotní odpoledne všem.

Sobotní poledne je oficiálně tady. Pokud se vám právě podařilo úspěšně dojíst oběd a teď svádíte boji s nějakou poobědovou únavou, tak zůstavejte s námi. Mějte se báječně, obrovské díky, že víkend trávíte s námi. Hoďte nohy nahoru, nechte to na nás. Za chvilku v našem kalendáři se podíváme na to, nejen kdo má svátek, ale i jaké pikošky se

0: dnešnímu dni vážou. Je totiž 1. srpna. Zůstaňte na našich vlnách.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.

0: rána.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je 1. srpen, kalendář servíruje neskutečný mix. Všem Oscarům přejeme krásný svátek. Jestli dneska na obloze svítí sluníčko, máte to i s vizuálním efektem zdarma. Keltové by dnes otevírali sudy, slaví se Lammas, svátek první sklizně. Po celém světě se lidé bez kočárku připomínají Mezinárodní den bezdětných, neboli oslavu ticha, čistých koberců a nedělního spánku až do oběda. Dnes je i Světový den rakoviny plic, který nám připomíná, abychom o sebe pečovali. V roce 1981 začala v tento den vysílat MTV. Narozeninové svíčky na dortu sfoukává britský režisér Sam Mendes, drsný filmový Aquaman Jason Momoa nebo novinář Miloš Čermák. Největší přání posíláme i k nám na Hanou. Své narozeniny slaví skvělý operní pěvec a stálice Moravského divadla Jirka Přibyl. Všem přejeme krásný 1. srpen.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: A už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Do krytého bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci teď nemůžeme. Je zavřený kvůli technologické odstávce. Provoz vnitřního areálu se obnoví 17. srpna. Ke koupání je teď otevřený pouze venkovní areál. Informuje o tom webreport.cz. Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Je to uplynulé pondělí, kdy při nehodách zahynulo 6 lidí. Mezi oběťmi byla řidička, cyklista, koloběžkář nebo chodkyně. Dosud držel nejhorší bilanci 26. červen s 5 oběťmi. Poslední obětí pondělka se stala starší žena v Přerově, kterou při couvání blízko nemocnice srazila dodávka. Seniorka zemřela po převozu do nemocnice. Doplníme, že při červencových dopravních nehodách zahynulo v České republice už 33 lidí. Sport. Český fotbal přepisuje historii. Národní tým vůbec poprvé v dějinách přebírá zahraniční kouč. Je jím 52-letý Španěl Santi Denia, který má za sebou skvělé úspěchy u mládežnických týmů Španělska. Výkonný výbor ho dnes potvrdil do funkce a podepsal s ním smlouvu na 2 roky. Předseda fotbalové asociace David Trunda vysvětluje, proč padla volba právě na jižanský Elán.
1: Chtěl bych poděkovat také Pavlovi Nedvědovi za veškerou komunikaci, práci a intenzivní jednání, které jsme v posledních dnech vedli, a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výkonného výboru, kdy jsme před malou chvilkou jednoznačně s velkou podporou, enormní podporou schválili a podpořili tento návrh zahájení spolupráce s hlavním trenérem Santi Deniou a Pablo Ámem jako asistentem. Jednání jsme vedli další dobu, byly velmi intenzivní a mám radost, že dnes můžeme oznámit nové fungování v těchto dvou pozicích.
0: Říká předseda fotbalového svazu David Trunda. Před novým trenérem teď stojí jasná výzva probudit v českém týmu dravost a vybojovat postup na šampionát. Zprávy připravil Tom a Marek už má na starosti další vysílání.
2: Počasí. Sluníčko se dnes probudilo už v 5:28 a pojede na plné pecky. V sobotu i v neděli strop 30-32. Mimochodem historický rekord zatím z roku 1994 bylo 630. Rosničkáři varují před vysokou zátěží pro organismus. Rizika požárů jsou tady taky, takže žádnou divočinu. V neděli přijde lehké osvěžení, dočkáme se i lokálních bouřek, může spadnout i nějaká kroupa. Víme, jak bude, tropický víkend i bouřky.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
4: Teď mám dobré zprávy pro řidiče. Na dálnici D1 mezi Říkovicemi a Přerovem skončilo nezávislé měření hluku. Jak jsme vám říkali, ve zprávách byly dodrženy veškeré hygienické limity. A u Dluhonic navíc přibude akustický kryt ještě pro větší stišení. V samotném Přerově ale počítejte od 10. srpna s úplnou uzavírkou Palackého ulice a přesunem autobusových zastávek. Víc k tématu najdete na webu Olomoucký report. A my víme, jak se jezdí tady.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Poledne běží v plném proudu, my doufáme, že vaše víkendová pohoda zrovna dosahuje vrcholu. Děkujeme za poslech, jste nejlepší publikum pod letním sluncem. Ať už se pokoušíte smontovat nábytek, nebo prostě jenom ležíte na gauči, přejeme vám den plný pohody. Za chvilku zdarma další exkluzivní rozhovor, nikam neodcházejte a jsme rádi, že jste s námi. Hezké sobotní odpoledne.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Z premiér cinema se za Harry Potter.

0: října. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Zveme vás na dobrodružství v kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.

dětí, pojďme na čertí show do Pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší.
1: Hlas lidu.
0: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
1: Sport.
0: Naše tenistky tvoří na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové, doslova tým snů. Do první nominace se dostala wimbledonská šampionka Linda Nosková, hvězdná Karolína Muchová, Marie Bousková a světová deblová jednička Kateřina Siňaková. A kdyby to nestačilo, v záloze jistí záda Barbora Krejčíková. Jak silnou sestavu vidí kapitánka Barbora Strýcová?
2: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
0: Říká kapitánka české reprezentace Barbora Strýcová. Boje o prestižní trofej vypuknou 22. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky narazí v úvodním čtvrtfinále na Velkou Británii. To je ze zpráv všechno, připravil je Tom a štafetu už přebírá Marek. Přejeme vám parádní víkend.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i o

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. O víkendu se ze střední Moravy stává finská sauna. Dnešek přinese teploty nad 30 stupňů Celsia. Může přijít extrémní tepelná zátěž. Meteorologové radí přes poledne nevylézat z chládku, větrat jen ráno a pít hodně čisté vody. V neděli nás čeká 25 až 30. Bouřky můžou přijít téměř kdykoliv a sem tam spadnou i kroupy. Sluníčko se dneska schová krátce před 8:45 večer. Víme, jak bude. Víkend ryze letní, teploty kolem 30, přijdou i bouřky. Dobrý den všem řidičům i cestujícím. Prostějov pokračuje v rozvoji jižního prstence. Co to znamená? Během jednoho měsíce tam odstartuje stavba nových chodníků, odpočinkových zón a výsadba zeleně, která potrvá zhruba 8 měsíců. To v Olomouci se pro změnu chystá stavba parkovacího domu u letadla na Legionářské ulici, který ulehčí parkování návštěvníkům centra i fanouškům na sportovištích. Pohodový víkend vám přeje náš dopravní servis. Víc k tématu píše Olomoucký report.
2: Rádio Johana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Haná, klíčová vodní akce s datem 1. srpna 2026. Hanácká Neckyáda, kousek u Olomouce, Horka nad Moravou. Je tam snad půlka našeho rádia. I kolega Tomáš Gottwald, ahoj.
1: Veselé námořnické ahoj vám posílá Tom Gottwald z Rádia Haná. Dneska ovšem v kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou u Olomouce. Jestli přemýšlíte, kam dneska vyrazit s rodinou, tak toto je to pravé místo. Hoďte se do pohody a dorazte právě teď do kempu Pádlo Morava, protože je tu 7. ročník Hanácké Neckyády. Čeká vás skvělé občerstvení, program pro děti a hlavně vodní show. V 15 hodin startují rychlostní závody na traktorových duších a v 16 hodin zlatý hřeb, hlavní závod bláznivých netradičních plavidel. Právě váš hlas na místě rozhodne o vítězi. Těší se na vás moderátoři Rádia Haná, Tom Gottwald a Marťa Kvítko-Procházková a taky kapela Love Beats. Tak si přijďte užít báječný den na břehu i na vodě.
0: Říká kolega Tom Gottwald. Tome, ahoj. Pozdravuji všechny kolegy z rádia. Hanácká Neckyáda, kemp Pádlo Morava, Horka nad Moravou u Olomouce. Dneska odpoledne i večer s živou muzikou. Díky a vám všem další skvělý letní playlist na Hané. Už za moment.
2: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
3: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

a dobrý den, servírujeme hit za hitem a jsme rádi, že máte stejně skvělou náladu jako my ve studiu. Velké díky, že ladíte, přejeme vám, ať je dnešní odpoledne v pohodě, ať už jste doma, v práci anebo v autě. Za malou chvilku mrkneme na drby, které se aktuálně píšou na našich regionálních webech, tak zůstaňte s námi a bavte se. Dobré odpoledne.

Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyšitím najdeš uprostřed

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.

0: o čem se píše?
1: Taky v sobotu víme, o čem se píše i co se děje tady kolem nás. Díky, že posloucháte. Policie naléhavě hledá svědky nehody na Olomoucku. Tento týden ve středu tam řidič srazil cyklistu a bez pomoci ujel. K incidentu došlo na silnici mezi Hněvotínem a Nedvězí. Zraněný muž skončil v nemocnici a policisté prosí o jakékoliv informace na lince 158. Podrobnosti publikuje Olomoucký Report. 12 jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek odpoledne na Kroměřížsku u rozsáhlého požáru rodinného domu. V Cetechovicích začala hořet střecha při stavebních pracích. Hasiči museli nasadit termokamery i speciální dron, aby uchránili okolní domy. Škoda šplhá ke 2 milionům korun, událost popisuje Kroměřížský deník. Do kraje míří svátek všech gurmánů, festival Chutě kraje. V 5 městech nabídne kulinářské zážitky od ikon jako Roman Paulus nebo skvělé bistro Long Story Short, ale i farmářské trhy a program pro celé rodiny. Přehled zastávek najdete na webu chutekraje.cz. Víme, o čem se píše, a vy už to víte taky. Z redakce přejeme skvělý první srpnový víkend.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
0: Tady je Rádio Haná.

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
2: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
0: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
1: Sport.
0: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice. Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
1: Počasí.
3: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
3: Ahoj a dobrý den i za volant. Olomoucký dopravní podnik nakoupí 10 nových nízkopodlažných autobusů s klimatizací i zásuvkami USB. Mezitím však cestující na železniční trati čekají srpnové výluky, hlavně na tratích z Olomouce do Senice na Hané a dlouhodobě taky na Jesenicku mezi Mikulovicemi a Jindřichovem ve Slezsku. Na všech úsecích teď funguje náhradní autobusová doprava. Příjemné cestování přeje naše rádio, podrobnosti píše Olomoucký report a my víme, jak se jezdí tady i v sobotu odpoledne.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Sluníčko svítí, byla by obrovská škoda zůstat doma, pokud přemýšlíte, kam vyrazit, máme pro vás parádní nálož víkendových tipů. Hlavní atrakce dneška, Hanácká Neskiáda v Horce nad Moravou, kde nás čeká celodenní ulítlá zábava na vodě i večerní koncert Love Beats. Jestli se chcete hlavně schladit, skočte do olomouckého akvaparku, na Poděbrady, Náklu nebo na Plumlov. Přímo zámek Plumlov ožije historií při akčním šermířském víkendu a večer na pláži u Vrbiček další skvělé koncerty. Malé astronauty vemte do olomoucké pevnosti poznání na profi astronautický výcvik. Milovníci řízné muziky a piva ty zveme na Hanácké vůstok do Velké Bystřice nebo na country festival Profest na nádvoří zámku v Prostějově. Pohodu s moravským víkem a cymbálkou si vychutnáte v Držovicích. Milovníci nablízkaných kapot si přijdou na své na srazu veteránů v Konici. Pivaře potěší pivo braní v Nezamyslicích i slavnosti piva v Beňově. Večery můžete pohodově zakončit pod hvězdami v letních kinech v Mostkovicích, v Lipníku nebo v Tovačově. Užijte si parádní víkend naplno.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní endurotratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
0: Radio Hana.

0: Děkujeme, že nás ladíte.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora v jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě, sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už potřetí a mají se objevit další květy. Posun v případu brutální vraždy v Zábřehu. Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který měl loni v říjnu v Zábřehu zavraždit 57-letého muže. Dle kriminalistů si oběť vybral náhodně k vybití agrese. Případem se od 24. srpna bude zabývat Olomoucký krajský soud. Vzhledem k věku obžalovaného, kterému v době činu bylo 15 let, bude hlavní líčení neveřejné. Připomeneme, že tělo oběti s podupanou hlavou našel loni v Zábřehu náhodný svědek. Kyberútok na městský úřad v Šumperku. Od nás víte, že úřad čelil útoku na datovou síť od pondělí a omezil kvůli tomu provoz do odvolání. Věc řeší i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci zjišťují, zda nedošlo k úniku dat ze sítě a odstraňují následky útoku. Sport. Jediný současný český zástupce v NBA, Krejčí, nezahálí ani během letní pauzy. V pražském Radotíně uspořádal kemp pro mladé naděje a sám pilně ladí formu na nový ročník nejlepší basketbalové ligy světa. V tréninku se zaměřuje hlavně na střelbu a před startem sezóny neskrývá velká očekávání. Co přesně od nadcházejících měsíců v dresu Portlandu vyhlíží, říká Vít Krejčí sám.
2: Uvidíme, ten tým je hodně zajímavě postavený, takže si myslím, že to může dopadnout jakkoliv, ale já se těším na to, co přivede. Máme novýho majitele týmu, je tam nový trenér, spoustu nových hráčů, takže já jsem zvědavý, ale myslím si, že když všichni ze sebe dáme to maximum, tak že se můžeme dostat hodně, hodně daleko.
0: Dodává Vít Krejčí, který do nové sezóny NBA vyběhne s Portlandem už za necelé 3 měsíce. Snad mu vyladěná mužka přinese spoustu přesných zásahů. Zprávy připravil Tom, teď už počasí a doprava s Markem.

0: Káva, cestoviny, síry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. O víkendu nás čeká opět pořádná výheň, teploty vyletí na 30 stupňů, pokud můžete, skočte někam do vody. Je tady nejvyšší červená výstraha před extrémním horkem, pitný režim, má klimatizace, v autě tu nešpunujte víc jak 5 stupňů oproti venku. Sluníčko dneska bude svítit až do 8 večera kousek, v neděli teploty mírně klesnou na 28 až 30, odpoledne od západu můžou dorazit další bouřky s větrem. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty kolem 30 a taky bouřky. Pokud se chystáte do olomouckého přednádraží, pozor na velkou výluku. V srpnu nepojedou tramvaje u hlavního nádraží a do Pavloviček. Náhradou slouží zastávka kosmonautů a autobusová linka IKS ze stanoviště F. Omezení čeká i horku nad Moravou. Kvůli opravě olomoucké ulice pojedou autobusy 18 a 20 po objízdních trasách. Kompletní seznam na webu olomouckyreport.cz. Víme, jak se jezdí tady, taky v sobotu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: rána.
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Vodu. Vodu.
3: Tento týden letní vedra. A jedna otázka na vás. Kolik sklenic vody jste už dneska vypili? Ve vedru totiž neplatí. V pohodě, já se napiju, až dostanu žízeň. Ne, žízeň, tak to už je signál, že tělu tekutiny začínají chybět. Pijeme proto průběžně během celého dne ideálně čistou vodu nebo neslazené nápoje. Většina dospěláků by měla vypít zhruba 2 až 3 litry tekutin denně, při vedrech nebo při sportu ještě více. A co děti? No to je kategorie sama pro sebe. Děti si při letním dovádění o pití často sami neřeknou. Je proto na nás, na rodičích, abychom jim to pití pravidelně připomínali. A nezapomínáme ani na naše čtyřnohé parťáky. Psi i kočky musí mít neustále misku s čerstvou vodou. To stejné platí pro hospodářská zvířata. A když máme zahradu, uděláme velkou službu i ptákům. Miska s vodou je pro ně v těchto dnech doslova malou oázou. Pijí děti, pijí zvířata. A co vy? Taky pijete?
4: Piju já! Piju já! Už jsem všechno!
1: Letní servis. To je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Rádio Hana.
0: Vaše letní rádio.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Do krytého bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci teď nemůžeme. Je zavřený kvůli technologické odstávce. Provoz vnitřního areálu se obnoví 17. srpna. Ke koupání je teď otevřený pouze venkovní areál. Informuje o tom webreport.cz. Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Je to uplynulé pondělí, kdy při nehodách zahynulo 6 lidí. Mezi oběťmi byla řidička, cyklista, koloběžkář nebo chodkyně. Dosud držel nejhorší bilanci 26. červen s 5 oběťmi. Poslední obětí pondělka se stala starší žena v Přerově, kterou při couvání blízko nemocnice srazila dodávka. Seniorka zemřela po převozu do nemocnice. Doplníme, že při červencových dopravních nehodách zahynulo v České republice už 33 lidí.
0: Sport.
2: Český fotbal přepisuje historii. Národní tým vůbec poprvé v dějinách přebírá zahraniční kouč. Je jim 52-letý Španěl Santi Denia, který má za sebou skvělé úspěchy u mládežnických týmů Španělska. Výkonný výbor ho dnes potvrdil do funkce a podepsal s ním smlouvu na 2 roky. Předseda fotbalové asociace David Trunda vysvětluje, proč padla volba právě na jižanský Elán.
3: Chtěl bych poděkovat také Pavlovi Nedvědovi za veškerou komunikaci, práci a intenzivní jednání, které jsme v posledních dnech vedli, a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výkonného výboru, kdy jsme před malou chvilkou jednoznačně s velkou podporou, enormní podporou schválili a podpořili tento návrh zahájení spolupráce s hlavním trenérem Santi Deniou a Pablo Hámem jako asistentem. Jednání jsme vedli další dobu, byly velmi intenzivní a mám radost, že dnes můžeme oznámit nové fungování v těchto dvou pozicích.
2: Říká předseda fotbalového svazu David Trunda. Před novým trenérem teď stojí jasná výzva probudit v českém týmu dravost a vybojovat postup na šampionát. Zprávy připravil Tom a Marek už má na starosti další vysílání.
0: Počasí.
4: Sluníčko se dnes probudilo už v 5:28 a pojede na plné pecky. V sobotu i v neděli strop 30-32, mimochodem historický rekord zatím z roku 1994 bylo 630. Rosničkáři varují před vysokou zátěží pro organismus, rizika požárů jsou tady taky, takže žádnou divočinu. V neděli přijde lehké osvěžení, dočkáme se i lokálních bouřek, může spadnout i nějaká kroupa. Víme, jak bude, tropický víkend i bouřky.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Teď mám dobré zprávy pro řidiče. Na dálnici D1 mezi Říkovicemi a Přerovem skončilo nezávislé měření hluku. Jak jsme vám říkali ve zprávách, byly dodrženy veškeré hygienické limity. A u Dluhonic navíc přibude akustický kryt ještě pro větší stišení. V samotném Přerově ale počítejte od 10. srpna s úplnou uzavírkou Palackého ulice a přesunem autobusových zastávek. Víc k tématu najdete na webu Olomoucký report. A my víme, jak se jezdí tady.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: jsme vaše letní rádio, hezké odpoledne u nás, energie teda rozhodně neklesá. Velký dík, že trávíte sobotu s námi, přejeme, ať vám odpoledne utíká tím nejlepším způsobem. Za malou chviličku si dáme pohled do dnešního kalendáře, popřejeme slavným oslavencům i těm obyčejným z Olomouce a vlastně řekneme, čím je 1. srpen vůbec výjimečný. Hezké odpoledne, baví nás bavit vás i v sobotu.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká

0: slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je 1. srpen, kalendář servíruje neskutečný mix. Všem Oscarům přejeme krásný svátek. Jestli dneska na obloze svítí sluníčko, máte to i s vizuálním efektem zdarma. Keltové by dnes otevírali sudy, slaví se Lammas, svátek 1. sklizně. Po celém světě se lidé bez kočárku připomínají Mezinárodní den bezdětných, neboli oslavu ticha, čistých koberců a nedělního spánku až do oběda. Dnes je i Světový den rakoviny plic, který nám připomíná, abychom o sebe pečovali. V roce 1981 začala v tento den vysílat MTV. Narozeninové svíčky na dortu svoukává britský režisér Sam Mendes, drsný filmový Aquaman Jason Momoa nebo novinář Miloš Čermák. Největší přání posíláme i k nám na Hanou. Své narozeniny slaví skvělý operní pěvec a stálice Moravského divadla Jirka Přibyl. Všem přejeme krásný 1. srpen.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Posloucháte Rádio Haná. Klíčová vodní akce s datem 1. srpna 2026.
1: Veselé námořnické ahoj vám posílá Tom Gottwald z Rádia Haná. Dneska ovšem v kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou u Olomouce. Jestli přemýšlíte, kam dneska vyrazit s rodinou, tak toto je to pravé místo. Hoďte se do pohody a dorazte právě teď do kempu Pádlo Morava, protože je tu 7. ročník hanácké neckyády. Čeká vás skvělé občerstvení, program pro děti a hlavně vodní show. Těší se na vás moderátoři Rádia Haná, Tom Gottwald a Marťa Kvítko-Procházková a taky kapela Love Beats. Tak si přijďte užít báječný den na břehu i na vodě.
0: Hanácká neckyáda, kemp Pádlo Morava, Horka nad Moravou u Olomouce s živou muzikou. Díky a vám všem další skvělý letní playlist na Hané.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší.
3: Hlas lidu.
2: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
0: Sport.
2: Naše tenistky tvoří na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové, doslova tým snů. Do první nominace se dostala wimbledonská šampionka Linda Nosková, hvězdná Karolína Muchová, Marie Bousková a světová deblová jednička Kateřina Siňaková. A kdyby to nestačilo, v záloze jistí záda Barbora Krejčíková. Jak silnou sestavu vidí kapitánka Barbora Strýcová?
4: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě jakoby musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
2: Říká kapitánka české reprezentace Barbora Strýcová. Boje o prestižní trofej vypuknou 22. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky narazí v úvodním čtvrtfinále na Velkou Británii. To je ze zpráv všechno, připravil je Tom a štafetu už přebírá Marek. Přejeme vám parádní víkend.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v sobotu.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. O víkendu se ze střední Moravy stává finská sauna. Dnešek přinese teploty nad 30 stupňů Celsia. Může přijít extrémní tepelná zátěž. Meteorologové radí přes poledne nevylézat z chládku, větrat jen ráno a pít hodně čisté vody. V neděli nás čeká 25 až 30. Bouřky můžou přijít téměř kdykoliv a sem tam spadnou i kroupy. Sluníčko se dneska schová krátce před 8:45 večer. Víme, jak bude. Víkend ryze letní, teploty kolem 30, přijdou i bouřky. Dobrý den všem řidičům i cestujícím. Prostějov pokračuje v rozvoji jižního prstence. Co to znamená? Během jednoho měsíce tam odstartuje stavba nových chodníků, odpočinkových zón a výsadba zeleně, která potrvá zhruba 8 měsíců. To v Olomouci se pro změnu chystá stavba parkovacího domu u letadla na Legionářské ulici, který ulehčí parkování návštěvníkům centra i fanouškům na sportovištích. Pohodový víkend vám přeje náš dopravní servis. Víc k tématu píše Olomoucký report.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Sobotní podvečer, to je ten nejlepší čas hodit definitivně všechny povinnosti za hlavu. Obrovské díky, že si užíváte s naší skvělou muzikou. Přejeme skvělý start do dnešního večera. Opět se můžete těšit na parádní interview s inspirativním človíčkem, který vás zaručeně pobaví. Držte naše vlny. Hezký sobotní podvečer na tomto rádiu.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.

0: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak my doporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
2: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
1: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
0: Sport.
1: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
3: Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
0: Počasí.
4: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 630 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
0: Doprava.
4: Ahoj a dobrý den i za volant. Olomoucký dopravní podnik nakoupí 10 nových nízkopodlažných autobusů s klimatizací i zásuvkami USB. Mezitím však cestující na železniční trati čekají srpnové výluky, hlavně na tratích z Olomouce do Senice na Hané a dlouhodobě taky na Jesenicku mezi Mikulovicemi a Jindřichovem ve Slezsku. Na všech úsecích teď funguje náhradní autobusová doprava. Příjemné cestování přeje naše rádio, podrobnosti píše Olomoucký report a my víme, jak se jezdí tady i v sobotu odpoledne.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Zdravit vás i v sobotu. Dnešní odpoledne je sice za námi, ale ta nejlepší víkendová jízda samozřejmě nekončí. Jsme rádi, že sobotu trávíte s námi, přejeme naprosto kouzelný večer bez jakéhokoliv stresu. Ládujeme další skvělé hity. Zůstávejte s námi u našeho rádia, je vždycky dobře. Domů, do práce i do auta. Posíláme další skvělý letní playlist.
1: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Haná.
3: Vaše letní rádio.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: čem se píše?
1: Taky v sobotu víme, o čem se píše i co se děje tady kolem nás. Díky, že posloucháte. Policie naléhavě hledá svědky nehody na Olomoucku. Tento týden ve středu tam řidič srazil cyklistu a bez pomoci ujel. K incidentu došlo na silnici mezi Hněvotínem a Nedvězí. Zraněný muž skončil v nemocnici a policisté prosí o jakékoliv informace na lince 158. Podrobnosti publikuje Olomoucký Report. 12 jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek odpoledne na Kroměřížsku u rozsáhlého požáru rodinného domu. V Cetechovicích začala hořet střecha při stavebních pracích. Hasiči museli nasadit termokamery i speciální dron, aby uchránili okolní domy. Škoda šplhá ke 2 milionům korun, událost popisuje Kroměřížský deník. Do kraje míří svátek všech gurmánů, festival Chutě kraje. V 5 městech nabídne kulinářské zážitky od ikon jako Roman Paulus nebo skvělé bistro Long Story Short, ale i farmářské trhy a program pro celé rodiny. Přehled zastávek najdete na webu chutekraje.cz. Víme, o čem se píše, a vy už to víte taky. Z redakce přejeme skvělý první srpnový víkend.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Švédsky. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Opa, Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta.

0: kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Radio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.
2: Radio Hana.
3: Rádio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
4: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
5: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
6: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
0: Vaše věrné rádio. Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Rádio Hana. Vaše

0: Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
2: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Hana.
3: Milujeme osmdesátky.

Myslíte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9. Hello.

0: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
1: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
0: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Zatímco jinde se zběsile kliká

0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: A nyní v moderním designu na novém přehledu.

0: najvhodnejším webu s ešte více informacemi.
1: Report.cz. Spravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rádio Hana. 90 v 9.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Rádio Hana.

0: Slyšíte. Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší. Radio Haná. Přejeme.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.
1: Dnes

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je 1. srpen, kalendář servíruje neskutečný mix. Všem Oscarům přejeme krásný svátek. Jestli dneska na obloze svítí sluníčko, máte to i s vizuálním efektem zdarma. Keltové by dnes otevírali sudy, slaví se Lammas, svátek první sklizně. Po celém světě se lidé bez kočárku připomínají Mezinárodní den bezdětných, neboli oslavu ticha čistých koberců a nedělního spánku až do oběda. Dnes je i Světový den rakoviny plic, který nám připomíná, abychom o sebe pečovali. V roce 1981 začala v tento den vysílat MTV. Narozeninové svíčky na dortu svoukává britský režisér Sam Mendes, drsný filmový Aquaman Jason Momoa nebo novinář Miloš Čermák. Největší přání posíláme i k nám na Hanou. Své narozeniny slaví skvělý operní pěvec a stálice Moravského divadla Jirka Přibyl. Všem přejeme krásný 1. srpen.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.
3: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc se vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tohle je Rádio Hana.

0: správy Rádia Haná.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
2: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
1: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
0: Sport.
1: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
3: Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
0: Počasí.
4: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Radio Hana. Tak co tu vlastně děláš?
1: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde. Ne, Čeku, prostě, to není zranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádný

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně čí.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: Jste sem dnes přišli uctít památku mého manžela.
1: Rádio Hana. Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: skály, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
2: Vyhrál jsem stupenky.
3: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
2: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
1: Víme, jak se jezdí tady.
4: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
5: A hrajeme jen

0: Tomášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Rádio Hana.